0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...
5: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you. Radio Hey.

0: Docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej, si můžete naložit.

0: Bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest Vraňany 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraňany. Kýpa Fest Vraňany 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.

0: Klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hej. Radio Hej.

viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas?

Lužany. 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Duga, Devilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliderok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.

U mikrofonu je Marota a na frekvenci rádia Hej startuje Marotovolej. Včera oslavil 75. Rob Halford a v dnešním Marotovoleji si poslechneme album Painkiller od Judas Priest. Já Robovi přeju všechno nejlepší a užijte si Judas Priest.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarsky.cz.

Maroto Vorej je u konce, dneska jsme si poslechli album Painkiller od Judas Priest, protože frontman Judas Priest Rob Halford právě včera oslavil 75. narozeniny. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře a budu se na vás těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rockový a metalový festival. Rockový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Českou rockovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto, pravidelně, na Rádiu Hej. Jaká muzika se vám nejvíc líbila? A které kapely jste dostali až na samotný vrchol žebříčku? Tady je přehled toho nejlepšího z červnového kola naší hitparády.

A sílu návštěvníci a hlasující, je tady další díl hitparády Rádia Hej, o jejímž pořadí rozhodujete jen vy svými hlasy. A nemyslete si, že si neprohlížím vaše hlasy a poznámky. Je vidět, komu fandíte, kam a jak daleko, až vidíte a jak jste či nejste tolerantní. Já jsem Bastič, který to tady vše sesmolil dohromady a kterého jako mladého synečka vede vždy za ručičku ledabile volně pohozený konopný produkt Aldulin, kterého si rozhodně nenamažete na chleba. Pokud jste připraveni, nohy na stole, redko u popeláku a sklenka vychlazeného piva, můžeme se hitparádovat. Jen pro obraz a zvuk, svijanský más jsem si koupil v akci, protože zásilka nechodí, stále nechodí, čo je s ňou, je mi bědně.

0: rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Jirka Vasta, střelec plné zbroje.
3: Dalibor Halamíček, dvoumetrový nestor rockové scény, sice se svou kapelou Moravius poklesl jako vyčerpaný pornoherec, ale stačí sprcha, otřepat se, utřít a jede se dál. Člověk, který neumí zašlápnout mravence, krmí slunečka sedmitečná a není schopen ani ukroutit hlavu klíštěti, se při hudbě promění v bestii a to přesto nejede vůbec vlak. A jeho paprsky se jako novinka stále drží mezi námi. Moravius Superbeams. We'll

O novince Turba bylo řečeno a napsáno skoro vše a já nemám, co bych dodal. A pokud se s nimi potkáte, tak je pozdravte, pochlubte se, že jste pro ně hlasovali, oni vám za to stejně nic nedají a nakonec je to všem jedno. Minule byli sedmí a přežili, dnes o jedno místo si polepšili.

0: Kraj podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: A jdeme dál. Kapela, která velmi často měnila sestavu, se snad už ustálila. Snad. Historie je na místě bubeníka, protože není nikdo, kdo by Mojdu odvolal, ale už to tak vypadá, že tam, kam nastavili svou laťku na koncertech všeho druhu, tam budou muset doskočit, ať se jim to líbí nebo ne. Jejich pomalý pád v našem žebříčku ale neznamená, že by nudili nebo byli unaveni či znaveni. Oni jsou jen v jiném modu. My tomu říkáme, že s jídlem roste chuť, o čemž nás může přesvědčit bubeník a kapelník skupiny Bastard Mojmír Krochmalný. Čau.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Tak prosím tě pěkně, teď je to nezadržitelný pád, poněvadž máme tady před sebou páté místo a na něm je skupina Bastard a Cesta kolem světa. Zatím jste se krocanili na čelních příčkách, tak není to trošičku jakože setrvalý pád, nebo je to jenom už únava materiálu?
3: Těžko říct, nevím, který týden už tam jsme. Samozřejmě.
2: Zbytečně dlouho.
3: No a vidíš, tak prostě už nebudeme otravovat a necháme zas další kapely, ať si zahlasujou.
2: Prosím tě, kdo je autorem této skladbičky?
3: Autorem této skladbičky je náš zpěvák Marian.
2: Teď nám skočil do hovoru, já jsem mu totiž zkoušel zavolat a on mi teď skočil do hovoru, jo, tak má smůlu, možná ho zavolám příště. Tak napsal to Marian, jo?
3: Ano, samozřejmě.
2: No a chystáte nějaké novinky další, nebo je to jenom teď momentálně po tom turné už takové odpočinkové?
3: Máme novinky, pracujeme na dalších věcech, takže se posluchači mají na to těšit.
2: Ty, ten Marian volá znovu, víš co? Já to polož to, já mu to zkusím zvednout, jestli mi s tím něco udělá, jo, ten tvůj zpěvák, jo? Mojdo, měj se, čau, čau. A teď zkusíme tu druhou stránku věci. Haló? Ty, Mariane, víš o tom, že jsi v živém vysílání teď momentálně hit parády a já jsem ti volal jenom, že si se spolu spojíme. Teď jsem mluvil zrovna s Mojmírem a ty si ho zrušil. Ty jsi zrušil svého kapelníka. To ti je k smíchu? Ano, seš samozřejmě. Prosím tě, Mojmír právě řekl, že ty jsi autorem skladby Cesta kolem světa. Je to pravda?
4: Je to pravda.
2: A kde jsi přišel takové tancovačkové písnice z 80. let?
4: můj kamarád se rozhodl, jeden z těch dobrých kamarádů se rozhodl, že všechno prodá. Prodal barák, prodal chatu, koupil si Harley motorku za 1 000 000 korun, spalil papku a jel cestu kolem světa.
2: Tak to byla tvoje inspirace, ano, k té skladbě.
4: Protože doktor mu řekl, že za rok umře, že má rakovinu. Mm-hmm. Jak se vrátil, tak doktor mu řekl, že se spletli a že je zcela zdrav.
2: Ano, lékař je od slova lékat a nikoli léčit. Mariane, moc díky, jdeme na páté místo a Cesta kolem světa z skupina Bastard. Měj se krásně, ahoj. Čau, čau. Ahoj. Jeho musíte vypnout, poněvadž on bude kecat tak dlouho, že se vůbec ke skladbě nakonec vůbec nedostaneme. Takže to byli bubeník a zpěvák skupiny Bastard v hitparádě Rádia Hej.

takový zajímavý, smutný příběh. Můj dámy napsal, není moc spokojený s pátým místem, ale to není můj problém, to je jeho problém, jeho kapely. Na druhé straně si říkám v duchu, není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem, že co si budeme nalhávat. No rozhodně to tak je a basta, rd. Nyní je jasné, že celý panelák na Šumbarku má malé dožínky. Protože Láďa Tomy se svou chotí nadělali chlebíčky, šli od souseda k sousedům a všem připomínali, koho mají hlasovat, kam mají volit a tak podobně. No, všem připomněli, že je hitparáda a že Láďu v Benci nevede špatně. Po dnešním díle bude muset obejít partaje ještě jednou s panákem, protože nejen postoupili kupředu zpátky ní krok, ale ještě k tomu porazili bastardy, tedy původní kapelu, kterou Láďa Tomy zakládal psát před 35 lety nebo kdy. Možná bych něco dodal, ale tady v tomto případě jsem sakra tenkém ledě a Láďa pak nekupí stejně ani pivo.

0: roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Doga, Devilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliverok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
1: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

nenese honorář, mám hrůzu. Zašeptá princi na

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Hezký a příjemný večer, sobotní dokonce. Máme tady sobotu tedy, jak vymalovanou, co se týká počasí a od mikrofonu rádia, hej. Vás zdraví a vítám vám za chvíli. Dnes se dáme do kalendáře a takový ty věci, co k tomu patří, tak si dáme odevírák. Dneska máme rokovou sobotu, mohla by být Metalička, jestli proti tomu nic nemáte.

Tak to my jsme měli Nataličku. Natalička je dobrá, to neškodí. Třeba denně jednou, dvakrát, jako kapky, jo, třeba. Tak, kalendář. Co se událo v dějinách muziky 29. srpence? Takže tady máme, já tady vidím 41. rok, jako první rok, který by nás mohl zajímat. A to se narodil Ren Bashi. Ren Bashi to jsou Iron Butterfly, teda železný motýl. Tak si dáme železný motýlek.

Iron Butterfly dohráli. A tady mám samý super kapely dneska. Zatím teda aspoň. 1942. To se narodil 29. srpna Sterling Morrison. Velvet Underground. Považte.

jak jsem říkal, samý super kapely. Takže tady máme 43. rok. 29. srpna se narodil Dick Holligan. To jsou Blood, Sweat and Tears.

Tak to byly Blue, Sweet and Tears, rok 45 nám přináší 29. srpen, pochopitelně, jako každý rok. Ale to se narodil Chris Kruping, to jsou Procol Harum, taky super kapela.

A máme tady rok 1949. Dost se narodil 29. srpna Wolfgang Gioni. To jsou škorpioni jako vyšitý.

A pak tady máme 53. To se 29. srpna narodil Rick Downey, to jsou Blue Oyster Cult.

A jedna velmi důležitá událost, dá se říct, že mezník v Big Beatu, 29. srpna 1958 se v brooklynském Foxu koná první Big Beat, který pořádá slavný DJ Alan Freed. Vystoupí tam hromadu kapel a solistů, jako například Chuck Berry, Bill Haley a jeho komety, Frankie Avalon, The Elegants a taky Bobby Freeman a Jimmy Clarton. To jsou významní rock'n'rolloví umělci té doby a DJ Alan Freed byl člověk, který vlastně dal světu rock'n'roll, dá se říci, tak nějak. Ovšem, člověk je tvor chybující a DJ Alan Freed na tohle docela nepěkně dojel. On totiž propagoval v rádiu, kde pracoval, některé kapely, který uznával jako za dobrý. Což by nebylo nic špatného, protože on ty kapely skutečně dobrý byly. Jo, ale dostalo to takový kas na kráse, že za tohle občas bral od kapel nějaký halíř, že jako zahraje. A to velcí bosové rozhlasového průmyslu neměli rádi, jo, protože velcí bosové kradou ve velkým a nemají rádi, když jim někdo leze do zelí. A dopadlo to tedy tak, že DJ Alan Freed skončil a je to škoda. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Další významná událost nastala přesně na den a rok později, tedy v roce 59, 29. srpna. Les Stewart kvartet se rozpadají a ještě před svou premiérou v liverpoolském klubu Casbah. A taky jejich kytarista George Harrison doporučí majiteli klubu místní kapelu Quarrymen. Protože jeho skupina se rozpadla, jak jsme teda říkali, připojí se k těm Quarrymenům, tedy k Johnu Lennonovi a Paulu McCartneymu. Quarrymen to jsou vlastně prazáklad Beatles.

A ještě jsem zapomněl důkladně vydestilovat ten rok 1958, on je tady vlastně dvakrát. To se narodil Nick Harvey, ten proletěl několika kapelama, docela dobrý muzikant to byl, protože hrál dokonce i s Nickem Cavem.

0: Thank you.
1: My taky děkujeme a pak tady máme ještě rok 1964, kdy 29. srpna Roy Orbison vydává známý single Pretty Woman.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: No nic si nehrajem. No, dneska máme sobotu, jede se hlavní závod a krásný počasí, větříček, vál, dozad závodníkům, dobrý. Teplota celkem příjemná, ve vyšších partích závodů obzvláště. Žádnej dešť, žádný bousky. Tak to asi zamíchá s pořadím závodníků, opět jak to vidím. A vidím tady, a už nám vyjíždí první borec, a je to Pavel z Křisoudova dokonce. Rainbow, Temple of the King.

A pak je tady MMU humorka Marta Mouka-Uhlák s vašimi. Ten dneska sakra přitvrdil, takže bude docela hlučno. Marta Mouka-Uhlák píše: ahoj, jen do zdravím do studia a Portugalsku zdar. No tak když Portugalsku zdar, proč by ne? Territory, Sepultura, považte.

Sepultura, nebude tady naposledy dneska bude přesepulturována, ale k tomu se dostaneme. Vladěnka posílá tatínkovi nejkrásnější pozdravy s holkama a je jim smutno po tatínkovi. A k tomu doga od Soumaraku do Úsvitu.

Málo nás je, no, a je tady Tatrovák, to znamená, že na svý si přijde pracující třída, protože pracující třídě věnuje kapelu Dark Tranquility.

A teď přijdou na řadu Wasp, teda jako kapela, píše Vilda, zahraj k nám do kutlířů, soused vedle pozval 20 kamarádů, ať to přežijeme, díky. Tak se dáme do toho, no, Last Command, poslední velitel.

pak tady máme Apču. Apča píše: ahoj, zahraj nám na chatu do pátku pro mě a mého muže k výročí svatby, které slavíme příští týden. Díky, tak ať to vydrží další léta. Full Time Rock.

A pak bychom tady měli Martina Dála, kapelu Sinner, na závěr léta, že by chtěli zahrát. Tak to zkusíme na závěr léta.

A podíváme se, co tam máme. Freddy by rád slyšel nějakou motorkářskou, nechám na tobě. Prosím, Honzíku, o tento song pro všechny posluchače a motorkáře, obzvláště, co už se bojí konce sezóny. Já jsem to vyřešil jednoduše, já si letos jezdit nebudu, protože jsem nějak před prázdninama drobátko havaroval, ale no, co to dále nějak dohromady, uvidíme. Tak jo, takže motorkáři, ještě bude hezky, nemusíte mít strach.

A pak je tady, já se podívám, přesně si to po sobě přečtu, Kamil z Polánky nad Odrou pro partu kamarádů dává modlitbu pro partu.

Tak to bychom měli, no, tři sestry, modlitba pro partu. Pak je tady Jeezer a ten dává kapelu Krleš z hospody u Pytláka, píše, prosíme o zahrání téhle velmi veselé písně. No to je veselá písně, taková, dá se říct, lidová. Nám se ne...

Tak to byl Krábnol a máme tady Jušku, ta dává Jejo Ben. Tak jo, zdraví po delší odmlce z Karvina a my posíláme Karvinou.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey.
2: Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
4: Steve z Valtru spíše jendo, zahraj prosím tě k narozeninám pro moji lásku Mátu. Moc děkuji, Mátě, přejeme k narozkám všechno nejlepší a posíláme.

Metalové srdce a Acepti, pakli mám správný dojem. Láďa z Moravského Krasu by rád slyšel Romana Dragouna, Futurum tedy i. A hodin to prosím o zahrání skladby, která je dneska docela aktuální. Tak to dáme, no. Pěkný večer do studia a posluchačům též.

Za chvilku by měl být na řadě pankáč, ale teď je tady panenka z taxíku. Krausberry a ptáci.

Jo, tak už jsme měli toho pankáče teď. Opilci v dějinách z alba. Děvky si to znají od kabátů. Tak se dáme do toho.

Pak nám píše Petr Juračka Juris, Aleš Brichta to bude. A nazdar jen do zdravím tě do studia, zahraj prosím tě mé mimořádně skvělé ženě Ivetě k ohni skladbu od Aleše Brichty Andílek.

Tak to bychom měli Colorado s kabátem a já tady vidím, tady je Lidu, já tady vidím, vydržte mi chvilku, ještě kousek, Monika v kotelně, zdravíme Moniku do kotelny a Monika v kotelně dává Hammerfall, to je dobrá volba,

Andrea píše z Pálkovic, teda z Chorvatska. Ahoj Kendo, zdravíme stále z chorvatské grilovačky. Zahraj prosím Ondráškovi a mě k našemu 30. výročí a taky Domčovi a samozřejmě pro tebe.

Pak tady máme speciální přání. Irena a David z Dobrý vody dávají Moniku Načevu. Monika Načeva má pro nás užitečnou radu. Udržuj svou ledničku plnou. To je důležitý, to já se tím taky řídím. Já to mám několik přihrádek takhle. V jedný šampaňský, ve druhý kaviár, ve třetí ústřice, no tak jako my milionáři. Tak jo, tak moc zdravím a díky, pokud se na nás dostane, no tak jde to zatím, no ale lidu je fronta velká, to jo, tu ledničku, aby jsme na to nezapomněli.

Monika Nadšová. Tohle je letitá věc, ale stále dobrý, no. To ještě z 90. když se dělali dobrý písně. A já tady mám Maruš. Maruš to vidí na ledovou zemi. Ahoj, prosím, zahraj k nám na chatičku. Tak to zkusíme. Zdravíme na chatičku a posíláme.

Posloucháte Rádio Hej, posloucháte sobotní Rock on Air s Honzou Kulíkem, to jsem já. A co tady dáme do desátý? Do desátý bychom tady mohli naroubovat nějakou pěknou kapelu, protože Tomáš Zubrnický píše: dobrý večer, Jindo, dobrý večer, Jindo, dej mi tam prosím moje systémy nejmilejší, bude to pro všechny, co poslouchají.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Na nic si nehrajem.
8: Poznali jste jistě Raymonds, no, doháněli 22. hodinu. Jo, ty jsou tak akorát, aby to vyšlo. A teď se dáme do toho, protože mi to tady rozstřídil počítač, co všechno přišlo, a zjišťuju, že některý ještě vůbec nebyli. Dneska to třídí zajímavým způsobem teda. Tak se na to podíváme. A pak jsou tady nějaký duplicitní přáníčka, no snad to zvládneme, uvidíme, ono to snad tolik toho moc nebude. Ale hodně lidí čeká dlouho, protože dneska to netřídilo. Dneska to třídilo podle hodin, ale nějak trochu divokým způsobem. Takže Slávik ze spalovny dává vajícnek. Ahoj Jeníku, zdravíme. Dneska budu udit švestky. Tak jo, to je dobrá věc.

pak bychom tady našli, vydržte mi chvilku, našli bychom tady, ajajaj, našli bychom tady Zdeňka Petruši a Teu Racochejla a písničku Žádost na skladbu od Stratovariuse. Za Stratovarius, tak já se na tom podívám, jak jsem na tom. Teď je mimořádně rychlý hledání, to jsem zvědav, co tady zase zavařím, že to nepůjde, jo. Ale snad se povede. Moc zdravíme, grilluje na balkóně s chlupáčem a pro tebe a pro posluchače kratší Stratovarius, tak jo, omlouvám se, že to nebylo hned, jo, protože jak jsem hlásil, tak dneska mi to aparáty řadily velice prapodivným způsobem, ale zase se v tom poměrně nechalo vyznat, jo, a tak jo, tak zdravíme do Plzně všechny čtyři tam a pouštíme Stratovarius.

0: Tak zdravím ještě jednou do Plzně, sice pozdě, ale přece. Helča dává Harley, proč pocit mám. A ahoj, jinde prosím, zahraj Pavček svátku a k narození nám všechno nejlepší, my taky přejeme v rádiu všechno nejlepší. Helča, Tom a Péťa.
1: Čau!

proč pocit mám jaký jinak než Harley. Petr Nadčerevec, ten to bude mít na irskou notu. Oudelis and the Pettyheads.

Tak zdravíme ještě jednou Mišoše, našeho stálého posluchače. Za chvilku tady budu mít Vildu, to je Lopáčko, tak dáme, ale dřív jsme se k tomu nedostali. Předtím mám ještě a taky dlouho čekal Pavel ze Sopot, to znamená náš polský kamarád v Polsku. A ten ale dává starou věc, dává Face Domina. Takže to dáme a pak se podíváme za kým. Pak se podíváme, jak jsem hlásil, za Vildou. Doufáme, že nám to vyjde dneska i bez sirotku. Tak nejdříve Pavel ze Sopot, tak zdravíme Pavla a posíláme Face Domina. Takže vydržte mi ještě jednou, zkusíme, jestli se nám to povede. Je to náročný, že jo, v tomhletom ostrým provozu a v takovémhle foferu. A navíc ještě, tak, teď by to mělo jít.

Tak to byl Fats Domino. Když si dávno starý dobrý rock and roll, kolik máme půl, ježiš, to letí. Wilda, jak jsem hlásil, Wilda dával ještě jeden kousek, ale byla fronta, tak jsme to nedávali, protože bylo riziko, že by se na někoho nemuselo dostat. Tak, jestli můžu, zahraj ještě pro Mulhouse, jestli dneska přežil kolo. Doufejme, snad přežil, no. Tak to asi poslouchá.

Tak to bychom měli celkem. Docela se to povedlo, teď teda chvilinku vydržte, hledám desku pro Matese, budou to Runy in Quiet, už zase chodí nový, tak zase musím s těma dluhama chvilku přestat. Tak, Mates dává Runy in Quiet, Oheň a Led, všem na vlně a na pohodu, díky. Tak se do toho dáme, do toho Ohně a Ledu. Zdravím Matese a už by to mělo fičet.

Tak to bychom měli konkrétně, tedy to bychom měli Running Wild, oheň a led, a já jdu tady servírovat další, snad to stihnem. Terka Belda by rádi slyšeli od Brody Kinsna, že se narodil v 58. No to je celkem jasná věc. Tak jo, zdravíme Terku a Beldu. A takhle to vypadá, když se šahne někam úplně jinam. Tak, ještě jednou teda ten Dickinson. Brew Dickinson. Já vždycky říkám, nemám na ten počítač chvátat, jo? Takže zkusíme znova. Brew Dickinson. Narozen v 58. Tak teď by to mělo být. Zkusíme to, už by to mělo běžet.

Mám tady ještě dvě věci. Mám tady Renču, která podle hlášení aparátů tady by měla být taky opáčko, ale zkusíme to možná snad ne. Uvidíme. Každopádně to jsou The Dishes, zajímavá kapela z alba Revolution. Tak to dáme, no. Ahoj, jen do oheň, dobré jídlo, dobrý rum, pak ještě dobrá muzika. Tak do toho.

Tak to byla velice zajímavá kapela a já tady mám tady ještě Juráška, tak ho taky vemu, on se snad dneska vejde. A dá se říct, že jsme to dneska snad odjeli bez sirotků, že jsme snad se všechny dostalo, alespoň si teda myslím. Tak jo. Takže Jurášek dává Metaličku, vzhledem k časové tísni vyberu z černého alba, z eponymního, poměrně kratší věc, ale je to taky dobrý. Takže tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech a budu se těšit. Měli bychom se slyšet zítra neděle v pořadu mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. Tak tedy mějte hezký zbytek soboty, užijte si všichni, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, jo, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
6: Zůstaň s námi na Hej.